metalistov je v kleče, vírou život má není, s věčnou vírou v den, nový úsvit jen.

0: Vitráže sa začali vyrábať už v dobe starovekého Ríma. Dnes zdobia aj mnohé kresťanské kostoly. Výrobe vitráži sa venuje pani Jitka Kantová spolu so svojím manželom už viac ako 30 rokov. Ich 100-metrový presvetlený vitrážový strop obdivujú cestujúci na hlavnej stanici v New Yorku. Manželia založili aj vitrážové múzeum v Libini pri Lubenci. Nájdete ho po ceste z Prahy do Karlových Varov. Viac sa o vitrážach dozvieme už od samotnej pani Jitky Kantovej.
1: Máme firmu na výrobu vitráží. Děláme už ty vitráže zhruba nějakých 33 let. A naše největší zakázka byla v New Yorku na hlavním nádraží 100 metrů prosvětlený vitrážový strop. A před 17 lety jsme ještě si od církve koupili kostel gotický za korunu. A od té doby dobrovolnicky s přáteli ten kostel opravujeme. A dneska ten kostel, který dřív měl demoliční výměr a který byl úplně v havarijním stavu, tak dneska už tam je, nebo funguje tam vitrážový muzeum. Je to jedinečná záležitost celé střední Evropě. No a scháníme tam teďka poslední donátory, aby nám pomohli, protože už nám zbývají jenom venkovní omítky.
0: A kde se nachází teda to muzeum?
1: Je to Libině u Lubence a naše firma je přímo v tom Lubenci. Takže nás mohou i lidi přijít navštívit, děláme workshopy na výrobu vitráží, můžou u nás se podívat přímo, jak se to dělá, promítáme filmy, mohou si nakoupit nějaký drobný dárečky a u toho vitrážového muzea potom jsme dali dohromady ještě i starou rozhlednu. Je tam pěkná, nebo vytvořili jsme pěknou geologickou naučnou stezku a děláme tam i ty workshopy. Můžou si tam dát i kafe, odpočinout si.
0: Tak to je velmi zaujímavé využití starého kostola. A čo všetko se v tom muzeu nachádza?
1: Protože ten kostel byl naprosto v havarním stavu, tak tam vlastně nic se nezachovalo z původního vybavení. Takže to jsme měli na jednu stranu smůlu, na druhou stranu jakoby radost toho, že jsme vlastně to mohli celý vybavit. Takže dneska vlastně v tom kostele vidíte vývoj toho uměleckého řemesla, uměleckého sklenářství od nejstarší dob až po současnost. Takže je tam třeba zachycená vitráž, kopie nejstarší dochované vitráže z Augsburgu, která byla vyrobená kdysi kolem roku 1100, ale je tam třeba i gotická vitráž podle katedrály Chartres. My vždycky děláme naprostý kopie již stávajících existujících vitráží, aby nám nemohl nikdo říct, a jak vy víte, že v tehdejší době to dělali tak a tak. Takže tam třeba i ještě renesanční vitráž, klasicistní, je tam novorenesance, novogotika, secese podle Luzie Comforta Tiffanyho a takovou třešínkou na dortu je tam obrovský prosvětlený strop a je to vlastně zrestaurovaná vitráž, kterou kdysi dávno v 50. letech sejmul vitrážník pan Kabeš z dneska už neexistujícího kostela Dupovský hor.
0: To ma prekvapuje, že už vlastně v 11. či 12. storočí poznali vitráž.
1: Ano, ty vitráže vlastně se už dělaly v době starověkého Říma a to bylo jednoduché kvůli tomu, protože oni hodně ti Římané používali olovo. Takže to byl pro ně dostupný materiál. Znáte určitě všechny ty vodovody, takže ten materiál byl pro ně dostupný a do takových těch olověných profilů dávali většinou takový skleněný terčíky, neboli se tomu říká odborně bucny. A to vlastně mohli díky tomu, že Féničané vynalezli sklářskou píšťalu a dělali takový terčíky, takový to a vlastně to se vsazovalo to olova. Takže vlastně ty vitráže jsou známy už v době starověkého Říma a samozřejmě se to mohli dovolit v tehdejší době jenom takový ty nejbohatší. A potom se to vlastně spojilo s křesťanskou tematikou, protože ve zjevení svatého Jana je, že svatý Jan viděl nebeský Jeruzalém tak, že ty okna v tom nebeském Jeruzalému byly dělány z barevných krásných skel anebo z polodrahokamu. Takže proto vlastně potom se to celý přesunulo do té křesťanské tematiky. No a vlastně ty gotice to bylo právě nejkrásnější, protože určitě to znáte, když někdy přijdete do nějakého toho kostela a je to světlo ve správném okamžiku, tak tam vidíte takový jakoby zrnění prostě toho prachu a připadáte si, jako když ten Bůh s vámi mluví. Takže to byly i další takové ty věci, které přispěly k té křesťanské tematice.
0: Můžeme vidět váš nádherný obraz ukřižovaného Krista, to je tiež vaše dílo?
1: Ano, to je hodně složitá záležitost. Máme teďka klient klienta, pro kterého děláme všech 14 zastavení. A protože zrovna tadyhle to 12 zastavení, kde je to okřižování, tak to je takový nejznámější tematický obraz, takže jsem si ho namalovala ještě i pro sebe. No a je to hodně taková složitá záležitost, protože se to skládá z mnoha malých kousků skel, který já musím pomalovat nízkotavitelným sklem. Pálím to v peci a každý takový skličko, tak abych dosáhla té správné barevnosti a toho správného odstínu a stínování, tak musím dát do té pece zhruba 6 až 7 krát. No a když to potom mám všechno namalovaný, seskládaný, takže se to potom sletuje cínem, v tomto případě cínem, někdy se dává i olovo. No a protože já to potřebuji, aby to bylo jemný, proto je to v tomhletom případě tím cínem. No a pak jsme pod to dali celý světelný panel a ještě jsme to hezky zarámovali, takže to vypadá velice, velice bombasticky.
0: Škoda, že rádio nemá videozložku, lebo naozaj je to nádherný obraz. Čiže keby sme tak chceli priblížiť našim poslucháčom, ako sa vôbec tá vitráž robí, aspoň v krátkosti?
1: Máme dvě základní technologie. Buď je to ta klasická olověná, která je stará už vlastně přes skoro 2000 let. No a potom na konci 19. století vynalezl Louis Comfort Tiffany, takzvanou Tiffany techniku, která se do dneška podle něj jmenuje.
2: Predkreslíš mi môj svet, pomaly bez slova hneď.

0: A základ všeho je, aby se sklo nařezalo úplně přesně podle šablon. My dneska děláme papírový šablony, dřív to bylo trošku jinak. Takže to sklo musí být velice přesně nařezáno a potom vlastně se zušlechťuje. Jak už jsem říkala, buď se maluje, nebo se pískuje, nebo se gravíruje, může se i leptat, tak jak my potřebujeme. A když už je to sklo zušlechtěné, tak pak se skládá buď do těch olověných profilů, anebo tou Tiffany technikou na bázi měděných pásek a sletuje se tom cínem.
1: A to samotné sklo, to už si dokážete objednať a potom ho len zušľachťovať alebo si ho aj vyrábate?
0: No to je práve veľká legrace, že Češi vlastne, že sa vždycky říkal sklářská veľmoc a u nás sa plochý barevný sklo nevyrábí. Takže my dovážime barevný sklo z celého sveta. Z Itálie, z Nemecka, ale nejvíc z Ameriky. A teďka v poslední době vždycky se tomu směju, protože my z Ameriky bereme nejvíc toho barevného skla a pak vlastně my ho zušlechtíme, uděláme z toho tady pěkný vitráže a posíláme to pak zpátky do té Ameriky.
1: Že vy pomáháte Amerike.
0: Ano, ano. A teďka mám v poslední době jako takový for, taky pěkný, protože nás oslovilo vitrážový muzeum v Anglii, který teda se zabývá vývojem toho uměleckého řemesla už daleko díl než my a koupilo se naší vitráž právě v Americe a zakomponovali to do svého vitrážového muzea. A našli tam nějaký problém, který potřebovali vyřešit, jak to převážili z té Ameriky do té Anglie. Takže jsme tam se přijeli na to podívat, abychom ten problém vyřešili. A museli jsme se strašně tomu smát. A teďka paní kurátorka říkala, a víte, že kvůli vám strašně jakoby nám stoupla návštěvnost? A já jsem říkala, no to je bomba, to je skvělý, jako, a jako proč, jako, kdo se chodí na to koukat? A paní říkala, no, vy totiž tam na ty vitráži máte namalovanýho černocha a oni viděli prvně v životě svatýho černocha, takže se na to chodí, protože tam je velká nějaká černošská komunita, tak se na to chodí koukat. Tak jako mám radost. My jsme vůbec ve světě strašně známí víc než teda v Čechách, hlavně tím, jak super realisticky malujeme figury a hlavně právě ty černochy.
1: A to je zaujímavé, že to vaše největší dílo je v Americe.
0: Ano, ano.
1: A ako sa to stalo?
0: Před několika lety nás oslovil nějaký výtvarník z Polska, který organizoval výběrový řízení pro světového výtvarníka Kehina Váleho. Kehin Vále je významný černošský umělec, afroameričan a teďka v současné době dá se říci, že to je jako jednička v Americe. A my jsme to výběrový řízení vyhráli a od té doby pro toho afroameričana malujeme. Proto říkám, že jsme tak známí tím, že malujeme krásný černochy.
1: Okrem Ameriky, kde ještě v zahraničí se můžeme stretnout s vašimi dílami?
0: U nás vlastně ty naše vitráže vidíte po celém světě. Hodně děláme do Holandska, tam vlastně děláme nejvíc těch vitráží. Hodně jsme dělali do Německa, v poslední době trošku míň. Dělali jsme i hodně pro Rusko, samozřejmě teďka ten trh taky je pryč. Dokonce jsme vystavovali i na Expo v Miláně, reprezentovali jsme Ústecký kraj, což tady zrovna vidíte tu velkou Portu Bohemiku, což je vlastně brána Čech. Takže tak no, po celém světě máte. I v Austrálii jsme posílali, dokonce i do Japonska jsme posílali, no a dokonce v Americe máme i zastoupení.
1: Jaké vzdělání musí mít člověk, aby dokázal na takéto vysoké úrovni vitráž vyhotovit?
0: No, ono to je složitý. Když my jsme začínali, tenkrát to bylo brzo vlastně po revoluci, tak na to ještě nebyly žádné školy a vlastně to malování, tedy takový to top v té vitrážní Číně, tak to málo kdo uměl a pokud to uměl, tak to bylo jenom díky těm starým mistrům, který nám ještě zachovávali to staré řemeslo. No a postupně, tak jak se to všechno uvolňovalo, hledali se nový obory, tak se i začíná vyučovat vitrážničina, takže dneska vlastně máte obor ve Světlí nad Sázavou, ve střední škole, ve Valašském Meziříčí, v Novým Boru, v Kamenickém Šinově, takže jako těch nabídek je dneska dost.
1: Že už budete mít následovníků vlastně?
0: No, snažíme se, ale ono to je problém, protože samozřejmě my jsme z vesnice, no a ty mladí moc do těch vesnic nechtějí, navíc oni všichni by nejraději hned chtěli být těma umělcema, což jako nejdřív se musí naučit právě to řemeslo, což není jednoduchý, a pak teprve můžou být těma správnýma výtvarníkama.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: uvidíme, no. Zatím jako nemám vysloveně žádný nástupce, i když mám jako dva syny, tak oni spíš se dělají takovou tou technickou věcí, spíš tím jednodušším řemeslem. Nemají takový ten vyslovený tak na branku, ale jako snaží se, no.
1: Lebo naozaj na to treba obrovskú aj trpezlivosť, okrem tých všetkých vedomostí, ako vôbec vyrobiť tú vitráž. Okrem toho návštevníci tuto majú možnosť vidieť, že dajú sa aj rôzne ozdoby pre ženy, rôzne klenoty vlastne týmto spôsobom vyrobiť.
0: Ano, my právě se snažíme, protože od těch velkých vitráží je spousta střepů a snažíme se být takový ty bezodpadový hospodáři. Takže z těch menších střepů, co nám zbyde z těch velkých vitráží, tak děláme různé šperky, různé takové malinký drobnostky do oken, protože vlastně ty vitráže to jsou okenní obrazy. Takže se dělají různý ptáčci, sluníčka, děláme ale i prostorové věci, samozřejmě ty falilampy, to je klasika.

0: Já prostě obdivuju všechny lidi, kteří jako něco hezkého umějí vytvořit. A těch vytrážníků, kteří umějí dělat hezké věci, je dost. A pak je samozřejmě úžasný, když jako třeba spolupracujete i s různýma výtvarníkama a splňujete jim ty jejich představy. Ono to je kolikrát náročný, když jako vy máte nějakou představu a ten výtvarník má nějakou představu a musíte se společně dohodnout na tom, aby to bylo i technicky všechno vyrobitelné. Tak zatím si myslím, že se snažíme se vzájemně vycházet. Samozřejmě inspiraci vidíte v celém světě, že jo, prostě a ti třeba můžete dělat i obrazy třeba starých mistrů. Já jsem třeba dělala, miluju Klimta, jo. On to je můj, dá se říci, nějaký vzdálený příbuzný, manžel mi to přes rodokmen zjistil, jako jo. Takže prostě to jsou výtvarnici, který mě neustále inspirují.
1: Niekedy vás prizývajú treba k rekonštrukcii alebo k obnove nejakých týchto vitráží, že obnovujú kostol nejaký starý a potrebujú odborníka?
0: Áno, to taky děláme a vyslovene, že by sme sa na to specializovali, to sa nespecializujeme, ale děláme to taky. No a v poslední době jsem se seznámila s jedním sběratelem, který je úplně nadšen z té naší práce, takže ten už teďka na Aukru nebo prostě na nějakých světových burzách vždycky najde nějakou pěknou starou vitráž a chce, aby jsme mu ji zrekonstruovali. Samozřejmě děláme i kostely, děláme i staré budovy secesní. Třeba jsme hlavním dodavatelem pro Grand Hotel Pub při rekonstrukci těch vitráží, takže ta rekonstrukce těch vitráží je to hodně složitý. To je, dá se tak říct, že taková vysoká škola tadyhle toho uměleckého řemesla, protože vy nemůžete tvořit jenom to, co vy chcete. Vy musíte myslet jako ten výtvarník, který to kdysi dávno udělal a musíte to udělat i stejným způsobem. Nemůžete si tam vymýšlet a nemůžete to ani zkrášlit, jako to nejde prostě. Musíte to udělat tak, jak by to udělal ten řemeslník z té doby.
1: To také trošku hranice pro toho umělce.
0: Ano, jsou to pro mě hranice, ale snažím sa je dochovať.
1: Tak a zda v závere by sme predsa do toho vitrážového múzea mohli pozvať našich poslucháčov. Ako sa tam dostanú? Je to smer Karlové Vary, Praha, tam niekde?
0: Když by ste jeli z Prahy směrem na Karlovy Vary, tak je to 80 km od Prahy, přímo na té hlavní silnici Praha Karlovy Vary. Tam je odbočka na Lubenec. V Lubenci je ta výrobna těch vitráží a 2 kilometry od nás je potom to vitrážové muzeum, kde si můžete přijít i dát kafe nebo nějakou pizzu a posedět. A děláme tam i různý kulturní programy a teďka 13. června budeme tam organizovat týdenní sklářské sympozium, takže srdečně zveme, protože tam budou různý workshopy, budou tam různý přednášky, bude tam třeba paní doktorka Rohanová z Prahy z fakulty chemicko-technologický, bude tam Jarda Švácha, naše jednička světová přes technologii skla, takže to budou úžasný určitě dny.
1: Takže toto je současně aj pozvánka aj pre odborníkov zo Slovenska, ano. Že môžu prísť na toto sympóziu.
0: Ano, ano, a budeme rádi za každého návštěvníka.
1: V dnešnej relácii Vyznania ste počuli Jitku Kantovú, ktorá so svojím manželom už viac ako 30 rokov vyrába vitráže. Ďalším hosťom bol lekár, psychiatr Štefan Ander, ktorý nám priblížil množstvo zaujímavostí o jednej z najstarších psychiatrických liečební na Slovensku, ktorá sa nachádza v Plešivci. Reláciu pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

Počúvali ste ranné zamyslenie na vlnách Rádia Lumen, dnes z autorského pera Mateja Feča. Prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Ja pridávam ešte presný čas, pár sekúnd a máme tu 6.33.

0: Cirkev dnes.
1: V katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici opravujú orgán. Ide o generálnu opravu po vyše 20 rokoch od jeho zhotovenia. Práca ujala česká firma, ktorá hudobný nástroj pre katedrálu vytvorila v roku 2003. Viac informácií ponúka Pavol Jurčaga.
2: Poslucháči Rádia Lumen zaregistrovali, že ranné sväté omše o 8:30 vysielame momentálne niekoľko dní z kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici, podobne ako to bolo počas covidovej pandémie. Dôvod prezradí Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
3: V tom covidovom čase to bola taká nevyhnutnosť, možno že z tých praktických dôvodov, že nás bolo malé spoločenstvo a bolo to fajn celkom tam v tej našej malej kaplnke. Tentokrát je to z toho dôvodu, aby pracovníci, ktorí prichádzajú z Čiech a starajú sa teda o náš orgán, čistia ho a teda všetky tie práce, ktoré treba na orgáne robiť, tak aby mohli už začať ráno, pretože ráno máme o 7:00 už svetú omšu, no a potom po nej o tej 7:30, 7:45, aby mohli začať pracovať, pretože potom robia až do večera, do večernej svetej omše a niekedy ešte aj po večernej svätej omši. Takže aby ten čas sa veľmi nenaťahoval, tak sme vytvorili taký priestor, že by mohli začať skôr, nie až o 9:45 alebo o 9:30, keď my končíme rozhlasovú svätú omšu. Tak vás chcem aj takýmto spôsobom zároveň poprosiť o takú trpezlivosť, lebo predsa len ten zvuk aj z tej kaplnky je trošku iný. A takisto aj ten orgán nám tak trošku chýba, samozrejme, nielen v kaplnke, ale vôbec v našej katedrále. Ale už teraz sa naozaj tešíme, keď bude môcť v plnej kráse zaznieť. A samozrejme, a hlavne pri našich spoločných rozhlasových svätých omšiach.
2: O generálnej údržbe orgána v Banskobystrickej katedrále hovorí Jozef Brachtl z firmy Kansky Brachtl, ktorá orgán postavila a momentálne robí jeho servis.
4: No tak byl prázdny kúr, kde sme tie varhany museli postaviť. My sme je napřed kompletne postavili u nás v dílne. Tam sme na ne i hráli, proste vyskúšali sme je, tady rozebrali sme je, přivezli sme je sem. Že jo? Takže tady byl prázdná katedrála. Měli sme možnosť, že se katedrála zavřela, takže sme celý varhany rozložili vlastne po kostele, po prostoru a postupne sme proste stavili a dali sme je do provozu. Je to myslím ale 23 let, nevím přesně, 2003, jestli to nebylo. Takže před to sme je dali do provozu a od té doby hráli, sem tam byla nějaká menší ladění jazyku nebo nějaká menší údržba.
2: Pojďte trošku našim poslucháčom predstaviť, o aký typ orgána ide, ktorý sa v katedrále svätého Františka Xaverského nachádza.
4: Je to trimanuálový nástroj s plonovou trakturou mechanickou, asi 32, teďkat nevím z hlavy, 32, 34 rejstříku. A rejstříková traktura je elektrická, aby zde mohly být volné kombinace a prostě jak se dneska dělá počítač, který umožňuje velké množství volných kombinací, kde se dá naprogramovat tyto kombinace. Ale tónová traktura je klasicky mechanická, jak by se dělali dřív varhany. A jinak je to dost velký orgán, to je fakt, že na ten kostel je dost velký a plně si myslím, že vyhovuje tady tému prostoru.
2: Po čtvrtstoročí přišla taká generálna oprava a úprava. Ako vlastně probíhá táto generálna oprava tohto orgána?
4: My spíš říkáme servis, protože oprava je, když něco je pokažené. On ten orgán pokažený není, ale prostě tím užíváním těch let, tak hlavně je nepřítel prach, kdy všechny ty píšťaly, celý orgán, ale hlavně v píšťalách se usazuje prach, tím se to i rozlaďuje. A další věc byla, tady dost často se hraje, takže ty potahy na klávesách celých tónů byly už místy, kde se nejvíc hraje v prostředku manuálu, byly prošlapané prsty, prostě promačkané, že tam byly takové dolíčky, takže jsme odvezli kompletně celé tři manuály do podniku nebo do dílny, kde jsme ty staré potahy z toho sejmuli pryč a kompletně to potáhli novým dřevem, aby zase to vydrželo. A tentokrát si myslím, že jsme vybrali nějakou tvrdší švestku, že by to mělo vydržet aj déle. Ono někdy je to i od nechtu prostě posekaný, je to zajímavé, že by člověk řekl, ty nechty to zase nemůžou udělat, ale 23 let je 23 let, ono se to nazhromáždí. Takže teď jsou kompletně funglnové ty klaviatury, to nám trvalo skoro 2 týdny v dílně, než jsme to celý předělali, ty 3 manuály, je to hodně kláves.